Pán s vámi. Nech vás blagoslaví Bůh všemohoucí, Otec i Syn i Duch Svatý.